0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít?
1: Holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?

0: A kámo, jsi úplně vyříznej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený. Tě.
4: Ty seš vyřízená.
3: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
4: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
3: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
4: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
3: No, nejezdíme taxíkem.
4: No to asi ne, no, to je představa.
3: Nech toho!
4: S Pavlem v taxíku. No.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to? No, no mi řekni, čím to mě je? Teda zajímá, no. Čím to je.
3: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
1: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kecal.
3: Pankrác.
2: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
3: Co je tohle? No co to je?
2: No co to je? No co to je?
3: A?
2: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace.

72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Rock Radio!
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké ráno, máme středu 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní tábor veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény můžou vznikat dopravní komplikace a kolony. Utkání se odehraje od 19 hodin v Mašovické aréně. Izraelské bezpečnostní síly v úterý začaly vyklízet středisko odborného vzdělávání, které v okupovaném východním Jeruzalémě provozuje agentura OSN pro palestinské uprchlíky. Izraelská armáda dlouhodobě agenturu obvinuje, že zaměstnávala členy teroristického hnutí Hamas. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, hlavně v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme v jižní části území 22 až 25 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 17 až 22.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se tvoří kolony ve směru na Brno kvůli nehodě na 130. kilometru. Ve směru na Brno se bouralo taky na D2 na 35. kilometru a pozor si dejte na D5, tam se řeší nehoda auta do svodidel, která se stala ve směru na Prahu na 70. kilometru.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
5: Pěkný prostředek týdne vám přeje Honza,
6: Anabel
2: a Zuzka.
5: 6:03 ve středu 26. srpna.
6: Dnes je středa.
5: Ano, jubí! Mě by zajímalo, jestli na oslavu středy bychom my tři dali dohromady spánek aspoň jednoho normálního člověka.
6: No, kdybychom sečetli to, co spíme za celý týden, tak určitě jo.
5: Myslíš? Na den.
6: Na den, tak jsem to myslel.
5: Zuzka, ta radši neříká nic, ta jenom jíte česlená.
2: Já myslím,
5: česlená.
2: Že bylo všechno řečeno už dneska.
5: Zuzka má tričko mentálně nemocná.
2: Ano.
5: Je tam mentally ill napsáno.
2: Ještě pokračuje dole, ale to je nezajímavý.
5: Dobře, dobře. No tak v tom případě, přátelé, snad nemáte dneska mentálně nemocnou středu.
6: Já mám mentálně nemocný celý týden, i celý rok, i celý život, to vlastně takže to je v pořádku, nic zvláštního se nestalo.
5: No tak co jiného si dá teďka než na landu, může spadáky.

očej tmou a jim připadáky se otevřou. K zemi se řítí jeden z nich, skok poslední z posledních. Vešla smrtka dál bez pozvání, s kosou ve vaku.

0: Hubesteng, The Reason na Rock Rádiu v 6 hodin a 11 minut. Přátelé, dneska je středa, což znamená, že je ho tam třeba, myslím, rozdávání.
1: Ano, lístků třeba.
0: No třeba, chceš dva lístky třeba, někam?
1: Ve středu chci dva lístky, já nechci, ale někomu je dáme, máme tady dva lístky na vinohraní ve Viniu, protože já budu na sabatu, proto je nechci, jinak bych je samozřejmě chtěla.
0: Jinak by si šla hned.
1: Jakožto stará alkoholička, která dá dvě flašky vína denně. 29.8., to znamená tuto sobotu v areálu Vinium ve Velkých Pavlovicích, se koná Mecheche, kde hraje Panoptiko, Desmod, Turbo a Argema, takže pokud u toho chcete být, můžete.
0: Můžete, stačí nám napsat buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, ahoj, chtěl bych lístky, případně chtěla bych lístky, pokud se cítíte jako žena, a připíšete telefonní číslo a rozdáme vám je po 8:30, takže máte 2,5 hodinky, abyste nám psali.
1: A pokud se cítíte jako autobus, napište nám taky.
0: Napište brm brm a my to pochopíme, ahoj. Ale to telefonní číslo dejte tak jako tak. A ne, že to bude dopravní podnik do Prahy.
1: A nepište to azbukou, teď si dáme Simple Plan.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 19 minut po 6. Pojďme podívat se na dnešní oslavence. Při středě 26. srpna svátek slaví Luděk, mé oblíbené jméno, případně Ludiše a nebo Luďka. I tohle má svou ženskou variantu.
2: Mm-hmm. Znáš nějakého Luďka, já jo?
1: No jasně, Luděk Sobota.
2: Já myslím osobně.
1: Osobně taky znám jedno Luďka, minimálně. Ale Luděk Sobota, to je můj miláček.
2: To je zlatíčko.
1: Už je to starý pán, ale miluju ho. Takže přejeme hlavně jemu a všem ostatním Luďkům, Ludišům a Luďkám všechno nejlepší. No a pak tu máme nějaký oslavence. Dneska má svátek matka Tereza, výročí teda narozenin, ne svátek. Takže holky, to je asi vaše maminka má dneska narozky, ne?
2: Moje maminka je taková matka Tereza.
1: Jo, pravda. Taková?
2: Vyplatila mi Mercedes, takže dobře, dobrý. Dobře.
1: Tak zdravíme tvoji maminku. No a pojďme se podívat na muzikanty. 57 let slaví americký bubeník Adrian Young z kapely No Doubt.

A pak tady máme dneska dvoje kulatiny. 60 let slaví skotská zpěvačka Shirley Manson z kapely Garbage. Závan 90. No a stejných 60 má dneska americký kytarista Dan Vickery z kapely Counting Crows.

0: Já si představuju, jak se cítili ty lidi v Černobylu, když jim to tam vybuchlo a pozářilo je to a teď jim umírali ty příbuzní. Tak podle mě tam hrálo něco takového.
1: Každý ráno jsi šťastný.
0: Jo.
1: Jo. Nic jiného říct nemůže, protože by dostal pantofí.
0: Tak za chvíli do Gány si nevinná a já se jdu umýt do umyvadla studenou vodou.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
3: Rock Radio. Rocková muzika.

0: že ne! Neříkej, že ne, zpívá Doga ve verzi z roku 2003 pecky Nejsi nevinná. Za 40 vteřin budeme mít půl sedmí, je tady středa, jeho tam třeba a tak bychom si mohli dát. Co? Pojďte to se mnou říct. 3, 2, 1. Zprávy!
1: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Irán. Budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem. Podle zpravodajského webu Axios to řekl americký ministr zahraničí kolegům ze spojeneckých zemí. Náměstek iránského ministra zahraničí zase do Washingtonu vzkázal, že jestli se chtějí USA dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká taky obhájce trofeje z Karviné.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, zejména v severní polovině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme v jižní části území až 25 stupňů Celsia, jinak se teploty budou pohybovat do 22 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 se řeší dvě nehody. Ve směru na Brno se bouralo na 35. kilometru, ve směru na Bratislavu na 31. kilometru a pozor si dejte na D1 ve směru na Brno na 130. kilometru se srazila dodávka s osobákem a tvoří se tam kolony.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky a my jedeme dál. Teď song Teenage Dirtbag, který se dá přeložit jako náctiletý špinavý pytel.

0: Two minutes to midnight zpívají Iron Maiden, 2 minuty do půlnoci. My máme kolik? 11, 21 minut, 19 minut, do 7, 19, už jsem spočítal.
1: Krásno, to byla vysoká matematika.
0: Já tu mám teďka jednu rychlovku, ty máš nejradši. Koncertní film švédský rockový kapely Ghost, který se jmenuje Too Big to Rick, který zachytil jejich turné Skeletour, koncert v Mexiku, tak jde do kin už dneska.
1: Jako i v Čechách?
0: I v Čechách, i u nás. Film můžou posluchači, včetně tebe, vidět dneska, zítra a 29. srpna. A pokud by se ti náhodou nechtělo do kina, tak mám dobrou zprávu. Film nebo ty nahrávky z něj, ten živák, půjde i na streamovací platformy, takže se budeš moct pustit i hezky doma v klidu při uklízení třeba.
1: Tak ještě, že si to nebudu pouštět vůbec, ale děkujeme za inspiraci.
0: Hele, ještě možná zajímavost pro tebe, to tě přesvědčí, hele. Film nebyl natočený digitálně, ale byl natočený na klasický filmový 16mm kamery.
1: Nepřesvědčilo.
0: Dobře, dám ti 5 kilo, když se na to podíváš.
1: Ne.
0: Liter.
1: 2.
0: 2. Tak jo.
1: Tak dobře.
0: Výborně, tak Anabel se dneska podívá se mnou na film a vy si za chvíli dejte znovu zecnost a krysaře.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezasekl ses?
11: Ne.

kde se to tu vzalo, černé na bílém to na plakátech stálo. Bude tu hrát krysař a ty jeho krysy a bude to muzika dobrá jako kdysi.

0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 8 minut budeme mít 7 hodin ráno a Zuzka pro vás teďka bude mít něco zajímavého.
2: Německá politička Corina Judait vzbudila poprask na politické scéně. Na svém oficiálním volebním plakátu má totiž na krku řetízek s nápisem MILF. Politička přiznala, že výraz je sice provokativní, ale podle svých slov si za ním stojí a tvrdí, že pro ní symbolizuje nezávislost a sílu.
3: No a je to milfka nebo není?
2: No je to docela milfka.
1: Ukáž. Je to šťáva?
3: Kolik je?
2: To nevím.
1: Ukaž jí mě taky.
2: Vypadá na něco kolem 40 třeba.
1: No, Gerhard Schröder akorát v ženském vydání, krásný.
3: Honza, kdyby prej zavřel obě oči, jak by to dal.
1: No. Jak říká můj kamarád bubeník z kapely Proteus, 3 krasohledy a jedeš. Pak je každá pěkná, prostě pak vohneš i sousedovic kozu.
3: Jo?
1: No já nevím, já jsem to teda neskoušel, nikdy jsem to nezažil, protože jsem alergický na kozí chlupy.
3: Vážně?
1: Jinak bych to samozřejmě dal. No ale hele, proč ne, ale to je inspirace třeba i pro český političky, aby si dali
3: něco
1: takového. Kdyby si Šilanka takovýho.
3: Dala nápis MILF, ale to by nikdo nevěřil.
1: Náhodou, jestli zaplatí zase třeba 2 mega za nějakého fotografa, tak si myslím, že tam to padne, ne?
3: Já myslím za plastickýho chirurga, že říkáš.
1: Zas tak špatně na tom není, to tam jsou i horší.
2: No. Honza by to dal.
3: Honza by to dal, Honza by dal všechno, pošlete mu to sem do studia, ne, jako, mu to zabalíme.
1: Já kdybych si vybíral političky, tak letos tam, nebo vlastně loni tam ve volbách připadly nějaký mladý holky, tak tam bych se asi vybral mezi nima spíš teda.
3: No, u toho bych radši už tento vstup končila. No.
1: Tak zdravíme Alču, dej si na krk MCBP a my si tam teď dáme Survivor a Eye of the Tiger.

0: Není ve středu po ránu nic lepšího, než se dívat na to, jak Anabel ladně běží z kuchyňky až sem a třesou se jí v nady za doprovodu tohoto songu.
1: Zuby, jenom aby si řekl, budou zprávy, takže budou zprávy, já si jdu dovařit to kafe. Díky.
0: Já jsem chtěl jenom říct, že aspoň si po cestě umyla záda tím, takže děkujeme a za chvíli zprávy.
1: Zasvině to.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
11: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Oznámil to předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura po úterním jednání koaliční rady. Ze všeho nejdřív chce ale v dolní komoře parlamentu znovu jednat o sporném stavebním zákonu nebo o předloze o obnovení EET. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě převezme pověřovací listiny 3 nových velvyslanců v České republice. Své diplomatické mise oficiálně zahájí velvyslanec Rakouska a velvyslankyně Dánska. Oba budou sídlit v Praze. Pavel přijme i velvyslankyni Nového Zélandu, která bude působit z Berlína. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. V italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno, hlavně v severní polovině území se bude místy vyskytovat občas déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme v jižní části území 22 až 25 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 17 až 22.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 se řeší nehoda kamionu ve směru na Bratislavu na 31. kilometru a na D1 pozor ve směru na Brno, tam se zdržíte kvůli nehodě na 130. kilometru.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dnešní den plný milfek, vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 7 hodině raní ve středu 26. srpna. Víte, holky, kam chodí milfky?
4: No já třeba odpoledne takhle trávím většinou.
3: Chrápeš. Zuzka ta už sedí v hospodě, no ale některý milfky chodí ve středu teda ne, ale na koncerty po víkendu.
4: Vážně.
3: Mhm. A my bychom pro vás takovej koncert, pokud jste milfka nebo milfec, měli na Vinohraní ve Viniu na teďka sobotní 29. srpen do areálu Vinium ve Velkých Pavlovicích.
4: Ano, hrají tam Panoptiko, Desmod, Turbo a Argema, takže pokud se chcete žúčastnit, a už jsem viděla malou žužu, kterou playlistu teda nemáme, ale to nevadí, takže jsem chtěla říct, že pokud chcete lupeny, tak tady pro jednoho z vás dva máme, napište si na Facebook, na Instagram a přidejte vaše telefonní číslo.
3: Po 8:30 rozdáváme, držíme palce, no a teď už malá žužu alias Under Pressure.
0: Rock Radio.

0: Shinette a Within Temptation na Rock Rádiu 11 minut po 7. Máme středu, jak říkáš vždycky.
1: Dnes je středa.
0: Ano, výborně, dostaneš piškot. Já normálně budu muset koupit a nosit je sem. A slaví se zajímavý mezinárodní dny s dnešním datem 26. srpna. Jsou teda zajímavý, nevím, jak spolu souvisejí. Jeden psů, ale není úplně mezinárodní, ale je den toaletního papíru.
1: Vím.
0: A den rovnosti žen.
1: Taky nechápu, proč spojil zrovna tyhle dva dny v jeden den.
0: Jako jak ženy souvisejí s toaletním papírem. Já jako vím, že my chlapi jsme na vás občas trošku voškliví a umíme si s váma někdy pořádně vytřít pozadí.
1: Ano.
0: Ale že by to se dalo nějak jako jinak spojit.
1: Mě spíš fascinuje, že i toaletní papír má svůj den.
0: No, proč by neměl?
1: No, tak má.
0: Třeba dneska bude ve slevě. Já se musím podívat pak někde z 6.
1: A sakra, jsem koupil zrovna včera.
0: Fakt? Mm. Byl drahej?
1: 99 ve slevě, 16 rolí.
0: Kde?
1: Rossmann.
0: A, ah, tak právě jsme udělali reklamu někomu,
1: kdo prodával papír. Očekávám spolupráci s Rossmannem, díky.
0: A kupuješ čtyřvrstvej nebo?
1: Zásadně.
0: Jo?
1: No, a to musí být takový ten měkoučkej, vonavej, ideálně zvůdní a tří až čtyř vrstvej, protože nesnáším takový ty šmirgl zadky, víš co, myslím, takový ty hnědý z recyklovaných novin. Jako tohle mě fascinuje, když někdo šetří na toaleťáku, jakože já ho taky kupuju ve slevě, ale ten lepší.
0: Ty myslíš takový ty hnědý, který když jo, použiješ, tak jo. To vypadá, že jsi ho nepoužila a nejsi si jistá, jestli už nebyl použitej.
1: Přesně.
0: Má pořád stejnou barvu.
1: No, to nechápu, že si někdo dobrovolně koupí domů, podle mě z toho máš akorát hemeroidy, jako.
0: No to určitě, minimálně, nebo no. Si rozřízneš druhou díru do zadku.
1: Tak.
0: No a prosím tě, používáš parfémovaný,
1: ano.
0: A nebo takže ti voněj.
1: Ano.
0: Takže když někdo přijde k tobě na záchod, tak tam není žádná rychta, ale je tam krásná vůně, já nevím.
1: Tak já tam mám asi 60 vonítek po celé místnosti, takže já jsem hodně uchylná na tyhle ty věci.
0: Já jsem si právě říkal, že jsem někdy jako necítil, že nesmrdíš, že jenom vždycky voníš, tak to je tímhle.
1: To je tímhle, nejenom tím to taky udržuju hygienu, meju se několikrát denně a tak.
0: Krásný. Přátelé, tímto jsme probrali den rovnosti žen.
1: A toaleťáku.
0: A hlavně toaleťáku. A pojďme na hudbu. Praha, máma a táta, ty se taky utírají určitě.
1: No, lepší je bidet.

0: Hrdinové Heroes od kapely Masterplan dohráli na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 23 minut. A my tu, přátelé, teď pro vás máme pozvánku, pokud máte rádi metal.
1: Ano, je to tak, míří k nám hned dvě metalové kapely, a to konkrétně In Flames a Trivium, který dorazí do pražského O2 Univerza, a to už na jaře.
0: Ano, In Flames jsou ze Švédska, Trivium jsou z Ameriky a spojí se na cestě právě na společný tour, co tam hraje.
1: To je reklama u toho článku, super. Tam nějaký hory, tam začaly.
0: 20. dubna 2027 přijedou do pražského O2 Univerza.
1: A vy si přestane ta reklama mi tam vyskakovat u toho článku, sakra, že si můžete koupit, prosím vás, místa na sezení s předstihem už 26. srpna od 10 hodin, kdy se spustí prodej vstupenek. Ještě 20krát se mi tam spustí ta reklama a já už dostanu z toho epileptický záchvat.
0: A vstupenky pro veřejnost potom jsou k dispozici od 28. srpna, čili ne dneska, ale za dva dny v 10 hodin ráno. Jestli jste Trivium slyšeli v roce 2026, což bylo letos na Rock for People, a nebo jste loni byli na Rock for People a viděli jste In Flames, tak si je teďka můžete dát právě dohromady, a to v O2 Univerzu už 20. dubna příští rok.
1: A mají tam dokonce speciálního hosta, a to kapelu, kterou neznám, Paleface Swiss. A volá.
0: My bychom nemohli dělat žádný reklamy, jako moc
1: děláme
0: to nejde.
1: Děláme skvěle. Jestli si nás chtěli najmout, pište nám na naše Instagramy, děkujem.
0: Za chvíli Ozzy Osbourne, Lita Ford, Close My Eyes Forever, já si je budu vypíchnout teďka.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích.

0: místnosti BSN promění v jeden velký taneční parket.
1: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
0: Více informací na stránkách www.td30.cz.

0: Ozzy Osbourne, Lita Ford, If I Close My Eyes Forever, když je zavřu navždy, tak stejně budu mít uši, třeba abych slyšel 2 minuty po 7:30 na Rock Rádiu zprávy se Zuzkou.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme.

0: odusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Írán, budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem. Podle zpravodajského webu Axios to řekl americký ministr zahraničí kolegům ze spojeneckých zemí. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do Molkapu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká taky obhájce trofeje z Karviné.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, a hlavně v severní polovině území se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty v jižní části území do 25 stupňů, jinde do 22.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor, pokud jedete směr Brno. Na 130. kilometru se řeší nehoda a tvoří se tam kolony. Bouralo se na D2 ve směru na Bratislavu na 32. kilometru a nehoda se řeší taky v Uherském Brodě na Prakšické ulici.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: Vanastovky, tak mi to teda nandej. V 7 hodin a 38 minut, ideálně na Rock Rádiu.
1: Já ti to teda nandám, já mám pro tebe jednu hudební novinku.
0: Fakt?
1: Mm-hmm.
0: Ivan Mládek vydává nějakou novou desku?
1: Není to Ivan Mládek, jsou to Nickelback, prosím tě.
0: To je hned vedle.
1: Které pravidelně slýcháte i v našem playlistu na Rock Rádiu. A už 30. října jim vyjde nový album Everything Under the Sun, neboli Všechno pod sluncem. No a venku je už vlastně v pořadí třetí single, který se jmenuje Leave Me Behind.
0: Počkej, kde venku? Tamhle někde? Tam u muzea nebo?
1: Na YouTube.
0: Na YouTube?
1: Jo.
0: Jo, na YouTube. No tak chceš se ho pustit? Aspoň kousek?
1: Já jsi kousek pustila.
0: Úplně to cítím, jak do mě vstupuje Ježíš. Nebo to možná není Ježíš.

0: Ať si kdo chce, co chce, říká, já mám prostě ten jeho hlas rád.
1: Já taky. Chad Kroeger, zpěvák, která říká, že tahle skladba je o tom být někomu oporou, když se potýká s věcma, který ho zlomili, pomáhat mu sbírat střepy, ulehčit mu trochu od toho břemene a připomenout mu, že to nemusí zvládat sám. Tak přesně proto jsem odstřihla několik dementních kamarádů, protože nebyli tady toho schopní.
0: Au. No. Takže leave me behind znamená nech mě vzadu.
1: Nech mě vzadu, tam jsem přesně nechala některý lidi a jsou v pozici mi políbit.
0: Takže pokud chcete někomu políbit, tak si pusťte novej single Nickelback Leave Me Behind, anebo si počkejte na novou desku, na kterou se samozřejmě taky těšíme. A určitě z ní minimálně jeden single jednou ve 3 ráno v sobotu zahrajeme.
1: Jupí!
0: No a za chvíli další muzika z naší zahrádky, dáme si něco trošku staršího. Nothing Else Matters, což znamená nic
1: víc. Stará madrace ve skříni.
0: Tak, Metallica.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna.
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rolling Stones na Rock Rádiu s novinkou z poslední desky In the Stars ve hvězdách v 7.54 na Rock Rádiu.
1: A ve hvězdách je i to, zda dorazí náš bujný oř na mrtvém oři. Teda bujný strýc, jsem chtěl říct, že na to bude oř. Uvidíme, kdo dorazí, bude to Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Člověk to vlastně poslouchá, kam přijede, zvláště starší generace si skoro všude stěžuje, že na závodech už to není, co to bývalo, že se jezdci navzájem moc nekamarádí, že je tam jen nevraživost a vůbec, že to dřív bývalo lepší. Tak přátelé, věřte tomu, že to bylo úplně stejné, jako je to teď. Alespoň to tvrdí jeden z nejlepších jezdců MotoGP současnosti, Pedro Acosta. Ten prohlásil, že v pedoku nemá vůbec žádné skutečné přátele. Ano, kamarádi mezi jezdci jsou, ale že to není žádné velké přátelství. A hned vysvětluje proč. Jak prý můžete být přítelem někoho, kdo se vám snaží sebrat to, o co jde v motosportu především. Výhru, slávu a ano, i peníze a třeba zájem opačného pohlaví. Pedro k tomu dodal, že na přítele byste prostě nebyli schopni vystrčit pomyslné lokty, že přátelství je v pedoku vlastně nesmysl. A zároveň ukázal, že to není nic nového. Jako příklad si vzal vztahy, jaké panovaly mezi Rossim a Lorenzem nebo Seté Gibernauem a třeba takový McDuhan, ten se prý nemusel s nikým. A proto také byli výše jmenovaní tak dobří. Prostě motosport je na té nejvyšší úrovni sportem silných individualit a jen jeden může být nejlepší a prý je to podle Acosty přesně to, co motosport potřebuje. Ne úsměvy pro kamery, ale ostré lokty na trati. Takže až příště někde uslyšíte, že tehdy a tehdy to bylo lepší, tak vězte, že to je jen počínající skleróza.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Komunál na Rock Rádiu vyprazňuje svou poslední kulku minutku před 8 hodinou raní. My vezmeme teďka kulky do hrsti a už za chvíli si dáme zprávy se Zuzkou.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě. Oh,
6: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
10: Rock Radio!
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké středeční ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní tábor veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se zítřejším fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény můžou vznikat dopravní komplikace a kolony. Česko čekají ve čtvrtek 3 zápasy evropských pohárů. Utkání Plzně s Bělehradem a Jablonce s Rangers považuje policie za riziková. Izraelské bezpečnostní síly v úterý začaly vyklízet středisko odborného vzdělávání, které v okupovaném východním Jeruzalémě provozuje agentura OSN pro palestinské uprchlíky. Izraelská vláda dlouhodobě agenturu obvinuje, že zaměstnávala členy teroristického hnutí Hamas. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Ráno a dopoledne bude oblačno a zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno. Hlavně v severní polovině území se bude místy vyskytovat občas déšť. Během odpoledne a večera se může objevit na jihozápadě i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme v jižní části území kolem 25 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 17 až 22.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Ostravu, se bouralo na 204. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, ve směru na Brno opatrně na 318. kilometru a na D2 se řeší nehoda ve směru na Bratislavu na 32. kilometru.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
11: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Abyste dneska vzali kulky do hrsti, vám přeje Honza.
13: Anabel.
12: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8 ve středu 26. srpna. Chcete lidovou pranostiku, holky? Já jsem jí zapomněl říct.
13: No povidej.
0: Je to velice vtipné, zajímavé.
13: Určitě ne.
0: Ne. Zeferin poslední klásky sbírá.
13: Ježíš, to, tak ty prostě už to nikdy neříkej, ty pranostiky, děkujeme.
0: Ne, naopak, přitvrdím. Hele, Zeferin mimochodem byl římský biskup
13: jo, byl a papež.
0: Byl to 15. papež a byl to původem španělský Rom, tak to by možná vysvětloval, proč ty klásky sbírá, třeba jako nemá dát kam dál.
13: Tak hlavně, že to nebyl slepičí biskup, tak je všechno v pořádku.
0: Slepičí biskup. No tak si radši pojďme něco rozdat, pokud byste chtěli sbírat ne klásky, ale lístky, tak tu máme ještě dva lupeny na vinohraní ve Viniu.
13: Je to tak, napište si, ještě máte na to zhruba půl hoďky, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
0: A teď už Rammsteini, Bych blil.
11: Rock Radio.

0: Pearl Jam jsou naživu, live v 8 hodin a 13 minut. Je středa, vy ladíte rokový rozjezd s datem 26. srpna. A já tu mám pro tebe tyka a něco zajímavého zase, co ti bude děda vyprávět.
1: Ano, dědo, povídej.
0: 26. srpna. Přesně, umřel děda. V roce 1967, takže už je to dávno, tehdy dala kapela Beatles novinářům tiskovou konferenci, kde oficiálně kluci oznámili, že se stávají členy duchovní organizace Guru Maharishi Mahesha Yogiho. A zřekli
1: se...
0: Nemá
1: moc jednoduchý jméno na můj vkus, abych to trošku zkomplikoval.
0: Byl z Indie.
1: Jo, tak... To se dá.
0: A dělal nejlepší butter chicken.
1: Pochopit. Fakt, mňam, pozdrav.
0: Zřekli se kluci oficiálně všech drog a alkoholu a že prej s ním budou meditovat a poznávat svoje spirituální hranice. Žádný prasárny. No a ty spirituální hranice poznají tak, hlavně, že každý měsíc odvedou Maharishovi každý z nich jeden týdenní plat. Mhm. Kdyby se ti zdálo, že už to začíná trošku smrdět,
1: trošku dost,
0: tak to smrdělo, protože to bylo v Indii mimo jiný. Oni totiž kluci později zjistili, že pan Maharishi, který je samozřejmě zalitej sluncem a miluje všechny a objímá stromy, že ty jejich peníze utrácí za nejvíc spirituální záležitosti v životě, což byly chlast, drogy a děvky.
1: No, tak to je krásný, to měl hezký život pán, když mu dávali výplaty na tej ty věci, to je fajn.
0: A vem si, že jim to chvíli trvalo a byl to rok 1967. Dneska by takovejhle člověk měl svůj podcast, evidentně, 250 tisíc sledujících na Instagramu, nějaký takový ty motivační srajdy, co tam většinou ty lidi vždycky píšou, jako dneska svítí sluníčko, tak mi pípni QR kód, něco takovýho.
1: Neměla bych ke svým reelskám přidávat QR kódy.
0: Já si myslím, že jo.
1: Dobře, dneska to tam dodělám.
0: Já jsem o to přemýšlel taky, že bych tam ten QR kód dal.
1: Že bychom na nás udělali nějakou sbírku, víš?
0: Sbírku jako na postižení.
1: No, něco takovýho.
0: No dobře, tak já už zase slyším, jak na recepci zvoní telefily z nějaký...
1: Telefily.
0: Telefony.
1: Zvedněte ty telefily a napište si o lístky.
0: Tak, pište si o lístky a my se za chvíli přihlásíme. Teď si zase dáme muziku, budou hymn a The Funeral of Hearts, pohřeb srdcí na Rock Rádiu.

0: Bylo to jistý, tvrdí Márdi z Vypsaný fixy v jejich novém singlu na Rock Rádiu v 8 hodin a 23 minut. Bylo
1: a jistý, ano, jistý je taky, že o víkendu budeme mít pro naše posluchače speciální program, protože přichází tam tadadá.
0: Explosive Summerfest 2026.
1: Ano, je to tak, přátelé, už od pátku, od 15 hodin vás čeká až do neděle do večera plno živých kapel, vystoupení kapel, respektive sestřihaných naším Kamilem, takže si můžete užít festival v klidu vašeho domova, klidně v obyváku, na zahradě, kdekoliv se vám podaří naladit naše rádio.
0: Takže jestli smrdíte korunou, nebo byste chtěli ty prachy radši utratit za brutální grilovačku a chlastačku u živých vystoupení kapel, který máte rádi, tak laďte Rock Rádio v pátek od 15 hodin až do půlnoci, anebo v sobotu a v neděli od 9 až do půlnoci.
1: Ano, udělejte si k tomu nějaký hezký chlebíčky, teda hezký, hlavně chutný, hezký bejt nemusej, když budou dobrý, můžou být i hnusný na povrch, jakoby. No, ne všechno, co je prostě hnusný zvenku, je dobrý vevnitř a naopak, no, nebudu to rozvážet.
0: Prostě udělejte si třeba chesec a kde.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace Zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: Ano, cheeský dort, recept vám pošle Honzík do zpráv a za chvíličku si dáme YouTube.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávající jak. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více

0: kapela U2 na Rock Rádiu a song One. Tak my si té One půjdeme teďka dát 2 minuty po půl deváté.
1: One, duo, tres, quattro, cinco.
0: Sport.
1: Sport.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
3: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí 3bodovou výhru a už nemůžou skončit mimo postupovou čtveřici. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do Molkapu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká taky obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. A v italském Val del Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 2 desítky českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka.

0: Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country. Rock Radio, doprava. Na D2 opatrně ve směru na Brno na 7,5 kilometru se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na D1 ve směru na Ostravu na 204 kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se na silnici číslo 6 v Karlových Varech na trase Cheb Praha na 115 kilometru.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz

0: Kvoři, sraž nás na kolena nebo spadni na kolena, když se zvedáš z gauče v 8 hodin a 38 minut na Rock Rádiu.
1: Ano, my nikoho srážet nebudeme, naopak někoho obdarujeme, takže mobily do ručky.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto@poli.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Rock Radio.
15: Za 3 minuty bude 8:45 a my na telefonu máme Honzu z Příbrami, který teď někde smrdí v koloně. Honzo, dobrý ráno přejeme.
16: Dobré ráno.
17: Ahoj, dobrý ráno, ahoj.
15: Čau, prosím tě, kam jedeš?
17: No, rozvážím zboží, takže Praha a Letňany.
16: Honzo, já ti něco prozradím, jo. Honzík tady předtím, než si tě vzal do vstupu, tak mi říkal, že by s tebou chtěl mít dvojdomek.
17: Ale nevím, no, jestli to klapne úplně.
16: No, takže to oznám doma, prosím tě, jo, ať pak paní není překvapená.
17: Jo, dobře, dobře.
15: Ne, já jsem říkal, Honza je sympaťák, že by to bylo dobrý.
16: Ne, říkal o dvojdomku, získám svědkem a Bůh tež.
15: Já si musím dávat pozor na jazyk tady evidentně. Prosím tě, Honzo, otázka, s kým ten dvojdomek spolu budeme mít? S kým půjdeš do Vinia ve Velkých Pavlovicích v sobotu?
17: Ale vezmu určitě přítelkyni Ivet, ta pojede se mnou, máme to v plánu na prodloužený víkend, takže...
16: Takže očekávejte, že Honza tam dorazí klepat na váš hotelový pokoj.
17: Já si nezdělím adresu radši.
16: Taky bych jí neříkala nahlas.
15: Ne, neboj se, já v víkendu hraju v sobotu někde úplně jinde, takže
16: lže.
15: Se neboj, že bych tam přijel. Prosím tě, už jste někdy byli s přítelkyní na vinohraní takhle, nebo do Pavlovic jezdíte často na víno třeba pařit?
17: Byli jsme několikrát, ale ve Valticích. Přímo v Pavlovicích ne.
15: Hmm.
16: Tam je nějaká věznice, ne, v těch Valticích?
17: Tam jsme nebyli.
16: Jo, tak Valnice. Dobrý, já jsem si říkala právě, jo, dobrý, tak to si pletu zase pojmy a dojmy v pohodě.
15: Dobře, takže vinohraní bude premiéra, tak mi aspoň řekni. Panoptiko, Desmod, Turbo, Argema, která kapela je ti nebo vám, tobě a přítelkyni srdci nejbližší?
17: Panoptiko.
15: Panoptiko, takže u něj budete juchat nejvíc plný kelímky, první řada.
17: Myslím si, že jo, přesně tak.
15: Super. No a co máte ještě v plánu? Je to, říkal jsi, prodloužený víkend, že si tam jdete užít, tak co kromě toho, že teda dáte festiak?
17: Bereme kola, takže objedeme něco na kole a trošku to zkulturníme nějak. No.
15: Takže cyklistí, silniční plevel, to je hezký.
17: Tak.
16: Silniční plevel, tak doufej, že Honza nepojede okolo, aby vás nesrazil dveřma od svého vozu.
17: Ne, ale to bude od sklípku ke sklípku, to není zase takový, jakože cyklistí.
15: Ty jo, až takhle cyklistí, jakože tak vždycky popojet 200 metrů, zaklepat, jestli další strejda má nějaký dobrý víno na košt.
16: A musím se tě zeptat, máš upnuté legíny a vytažené fusekle?
17: Ne, zásadně ne.
16: Tak to je dobře, tak to seš dobrý cyklista, to je v pořádku.
15: Tak to ceníme, to ceníme. Tak prosím tě, moc si to s přítelkyní užijte, zapaste hezky, klidně nám pošli nějaký fotky z vaší cesty jasně. Nebo z koncertu, jaký to bylo. Držíme jasně. Palce, ať dobře dojedeš v koloně a měj se krásně.
16: Měj se krásně, hezký den. Ahoj.
15: Hezký ráno, čau.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
15: Já si evidentně budu muset vybírat, s kým si ten dvojdomek teda pořídím, když já tam budu sám. A...
16: evidentně. A teď si dáme Judas Prate.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Dimitri v dobrým i zlým na Rock Rádiu. Přátelé, náš čas se nezadržitelně naplnil. Za chvíli bude 9 hodin ráno a všechno dobrý i zlý jednou končí.
1: Ano, my s vámi budeme v dobrém i zlém, ale zase až zítra ráno v 6, takže buďte na značkách. My tu budeme, Honza něco vyhrožoval, že zaspí, což doufám, že si nedovolí.
0: Ne, tak já jdu hrát do Brna, tak snad se vrátím, já ani nevím, kde to je.
1: No, je to hodně daleko.
0: Je to daleko, takže hodně budu někde.
1: Hodně budeš někde a zítra budeš hodně tady v 6, jinak tě pleštím tupým předmětem, tak se mějte, přátelé, krásně a zítra páčík slimáčík.
0: Takže zítra v 6 ráno hlavně ve zlým, mějte se krásně, hezký den a teď už Iggy, pojď a The Passenger.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké dopoledne, krátce po 9. jsou tu další zprávy. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Oznámil to předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura po úterním jednání koaliční rady. Ze všeho nejdřív chce ale v dolní komoře parlamentu znovu jednat o sporném stavebním zákonu nebo o předloze o obnovení EET. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat případem generálního ředitele Michala Krapince, který nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Krapinec krok zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika ovšem byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa Českých drah v roce 2022. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. Případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. V italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude převážně oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území ještě polojasno a hlavně v severní polovině území místy zaprší. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Maxima naměříme teplotní v jižní části území mezi 22 až 25 stupni Celsia, jinak se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: Velká nehoda se teď řeší v Karlových Varech na silnici číslo 6 na trase Cheb Praha na 116. kilometru. Je tam hodně silný provoz. V Chrášťanech se bouralo na Plzeňské ulici a na D8 se řeší nehoda ve směru na Ústí nad Labem na 45. kilometru.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
16: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
17: Máme 9:05, startujeme rokový dopoledne. Zuzce, děkujeme za zprávy. Už se ti někdy, Zuzko, stalo, že si tady třeba měla nějaký problém, vyhlásila to do éteru a nějaký posluchač ti pomohl. My jsme tenkrát řešili to auto, ne? Jak se nemohla dostat?
14: Jsme řešili kliku, no, že se mi urvala klika u auta.
17: A tenkrát ti někdo s tím píchnul, ne? Nebo jak to bylo?
14: No, několik lidí napsalo, že by mi pomohlo. Nakonec se ozval jeden kamarád můj, který to opravil, takže jsem nevyužila nikoho.
17: Ten to slyšel v éteru, jo?
14: Ne, tomu jsem to jako řekla. On byl za tolik laskav, že
17: musíme opravil. Říct, že máme strašně hodný posluchače, protože to je opravdu něco, jako zahlásíš, že bys třeba potřebovala s něčím pomoct, udělat nebo tak a
14: to
17: hned se jako přihlásí, že jo, já tam zajedu, já to udělám a tak.
14: A ty už si využil někdy takových služeb?
17: Teď nedávno zrovna, ale jako nebylo to úplně přesně přes éter, ale je to náš posluchač, mm-hmm. Tak ho zdravím. Připravil mi rošt na postel.
14: Rošt?
17: No.
14: Hezký.
17: Tak uvidíme. Hmm. Pátek to smontujeme. No, tak takyhle věci se dělá.
14: No,
17: doktory bychom, budeme potřebovat doktory taky, taky. Si nás poslouchají nějaký doktoři, doktorky, tak budeme potřebovat určitě taky, ne?
14: Co? Teďka došlo, z čeho je to slovo roštovačka.
17: Roštovačka? Ty máš teda myšlenky po ránu.
14: No.
17: Tak jdeme radši k pořádný práci. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezkou středu, no. A...
14: Jsem tě rozhodila, víš?
17: Ne, tak ta středa teďko, víš, jako zaště k tomu, tak to všechno nějak jako zaklaplo. Jdeme na Europe!

0: Grayson na Čarovná noc na Rock Rádiu, 9 hodin 21 minut. I tuhle muziku můžete slyšet na Rock Rádio Stage, tedy na naší dceřiný stanici, kterou jsme rozjeli loni. A hrajeme tam převážně českou muziku, občas se tam objeví samozřejmě zahraniční interpret, který je tam v rámci živý produkce, ale jinak tam najdete spoustu české muziky od daných interpretů, který znáte z našeho vysílání, ale i spoustu takových těch, na který se prostor nedostane, tak to všechno na Rock Radio Stage můžete poslouchat. Stačí si to naladit www.rockradiostage.cz nebo případně najít na radia.cz Rock Radio Stage. A taky tam pro vás na sociálních sítích rozdáváme různý dárky a hlavně lístky na koncerty. A to je případ i aktuální, protože na sociálních sítích Rock Radio Stage rozdáváme lístky na Rock in Hlinsko. Tak pokud byste chtěli vyrazit, stačí sledovat Rock Radio Stage anebo případně teď hned tam zajít a napsat. Čas na to máte do 15. hodiny dneska, takže najděte si Rock Radio Stage a pokud máte rádi českou muziku, tak budete jako ryba ve vodě. Pojďme si dát Bon Jovi za chvíli, dáme si Anti-Flag a nebo Horký žeslíže.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

Thor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: 9:37, posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne. Já jsem vám chtěl teď předat pokyny k festivalu Explosive Summerfest 2026 a oni vlastně žádný nejsou. To je na tom to nejkrásnější, že nejste nějak limitováni ani omezeni, prostě si ho můžete vyslechnout a užít kdekoliv. To znamená, že stačí naladit jenom Rock Radio, případně třeba i na našem streamu radia.cz a od pátku 15. hodiny do nedělní půlnoci si užívat živou muziku v rámci dalšího ročníku Explosive Summerfestu 2026, který nabídne spoustu interpretů, pojedeme vždycky po hodince a vy se můžete těšit na živáky. Třeba v pátek můžu zmínit Kabát, Halloween, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Powerwolf, Traktor, to je pátek. Teční výčet. Sobotní nebudu číst už celý, protože tam začínáme už od 9. Zazní Ozzy Osbourne, Škvoři, Metallica, Daniel Landa a spousta dalších. Všechno si to můžete najít na našem webu rockovýradio.cz, kde je kompletní lineup. Případně sledujte naše sociální sítě, tam se dozvíte i další jiné věci. No a samozřejmě i vy, co budete poslouchat, tak můžete dělat stories a označovat Rock Radio. My se rádi podíváme, kde všude a s kým a jak posloucháte Explosive Summerfest 2026, případně to můžeme i k nám přesdílet, anebo nám můžete posílat i fotky na náš e-mail, případně do Messengeru. No hele, bude toho spousta, já myslím, že si tenhle ten víkend užijeme stejně tak, jako ty předchozí ročníky. Kolik jich bylo, to jsem zase nezjistil. Zase, musím si to dát za domácí úkol, ale bylo jich hodně, už přes 10 určitě. Takže věřím, že si to společně užijeme i letos.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední. Nightwish, dáme si třeba Tři sestry nebo Briana Adamse a kulturní typy budou taky, abyste věděli, co se kde bude dít. To se dozvíte za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Vytáhni Jendu!
15: Co říkáš? Výtahy jedna?
14: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
15: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
14: Povídám, vytáhni Jendu!
15: No jo, výtahy jedna!
16: Teď my už máme výtahy jedna.
15: Jendo?
17: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
18: Jendo, ty seš ale bedna!
19: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
21: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
23: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
24: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
25: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
24: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Dozorčí rada Českých drah se dnes zabývá případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Krok ale ministr dopravy Bednárik považuje za nestandardní. No a po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska. Zpočátku zataženo místy se slabým deštěm, postupně ustávání srážek a odpoledne pak oblačno. S teplotami mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Z dopravy tady mám pro vás jedno upozornění. Pojďme se podívat do Děčína, Labské nábřeží. Tam je hlášená nehoda autobusu a osobního auta. Na místě je policie, která tam nehodu šetří. Projíždějte opatrně, překáží to tam v provozu. Tak počítejte s malým zdržením.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Startujeme další hodinku rokovýho dopoledne, je přesně 10 hodin, Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezkou středu 26. srpna, no už se nám to krátí, respektive nám ne, ale rodičům a samozřejmě dětem, který budou mít už za chvíli po prázdninách. S tím taky souvisí poslední prázdninový víkend, který je na Rock Rádiu zasvěcený živý muzice, o tom už jsme mluvili, samozřejmě nás čeká Explosive Summerfest, no ale ještě tady máme spoustu muziky, která musí odeznít během dneška, zítřka a taky v pátek, než to v 15 hodin spustíme. Tak se tomu pojďme pověnovat. Dáme si Nirvánu, Soilwork a začneme pěkně na pohodičku s No Doubt a jejich Don't Speak. Kamil Dráb vám přeje hezký den s Rock Rádiem.

0: Kabát na Rock Rádiu v pekle Sudy Válej, kapela, která nám otevře letošní explozi v Summerfest 2026, a to v pátek úderem 15. hodiny, kdy si vychutnáte jejich 60-minutovku live muziky. Ale to je jenom takovej závdavek pro to, co se chystá, protože turné Kabátu 2026 startuje už za měsíc 22. září, a to konkrétně v Chomutově, a pak to jede Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, Český Budějovice, Jihlava, Brno dvakrát dokonce, pak je tam Slovensko, Zlín, Ostrava, prostě jo. No ale všechny zastávky samozřejmě najdete na webu Kabátu nebo na Facebooku Kabát oficiál, a dokonce tam najdete už i informaci o tom, jestli ještě máte možnost si zakoupit lístek, nebo jestli už se tam prostě nedostanete, protože jednoduše je vyprodáno. A to se týká například Českých Budějovic, jedné zastávky v Brně a pak třeba i v Ostravě, v Hradci Králové, a další místa jsou téměř vyprodaný, jako třeba Praha, Prostějov nebo například Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec. Můžete to čeknout, protože pokud jste váhali s nakoupením lístků na turné Kabátu, tak možná některé místa už navštívit nemůžete, což je daný, anebo některý máte v podstatě za 5-12, abyste lístek koupili. Takže Kabát turné 2026 startuje 22. září v Chomutově a celý se to ukončí 11. listopadu v Praze, kde jsou plánovány dva koncerty, ještě den předtím, tedy 10. listopadu. No, bude to velký, moc se těším, já se půjdu na kluky taky určitě rád podívat. Pojďme si dát celé Zajlum, dáme si Elise Coopera a budou taky Rybičky.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Un, dos, tres!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar!
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

Fest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summer Fest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou

0: Tak tohle se musel dohrát, co nejdýl to šlo, protože to se Lennymu povedlo, tenhle závěr skladby Believe, kterou jsme teď slyšeli na Rock Rádiu, 10 hodin a 38 minut. No, výborná záležitost, já jenom připomínám, pokud vlastníte sociální sítě, což se dá asi předpokládat, takže na sociálních sítích Rock Rádia Stage, což je naše dceřiná stanice, kde můžete poslouchat přehršle český muziky, samozřejmě doplněný jakože cizí muzikou, zahraničních interpretů, který tam hrajou navíc live, takže ty písničky, které znáte od nás tady ze studiových verzí, tak tam si je můžete dát pěkně naživo. Myslím si, že pokud máte rádi českou muziku, tak se tam najdete a díky tomu pro vás bude určitě i atraktivní rozdávání různých dárků a lupenů, což je tento případ, protože právě na sociálních sítích Rock Rádia Stage pro vás máme lístky na Rock in Hlinsko, který proběhne teď v sobotu a můžete se těšit samozřejmě na kapely Traktor a další, který se střídají, ale Traktor hraje všechny rokiny, tak se na to podívejte, čekněte to a napište buď na Facebook nebo na Instagram, že byste chtěli lupeny, že byste chtěli vyrazit, no a my vám je dáme, pokud budete mít štěstí. A čas na to máte do dnešní 15. hodiny, tak to jenom připomínám, abyste to nepromeškali. Toliko k lístkům na Rock in Hlinsko a teď už pojďme za další muzikou, AC/DC, Bad Wolves nebo taky 13. století a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd.
1: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: 30 let tančícího domu.
10: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
9: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
10: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
9: Více informací na stránkách www.td30.cz.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne přeje David Račák. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny, řekl to předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom sněmovna jednala dříve než o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek chystá s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu i posílení konkurenceschopnosti, boji s nelegální migrací a dalším rozšíření Evropské unie. Košta návštěvou Slovenska zahájil cesty po členských zemích Evropského bloku. No a v italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska zpočátku zataženo, což aktuálně je, místy i se slabým deštěm, což tady aktuálně není, ale může být v jiných místech, kde ladíte Rock Radio, ale postupně ustávání srážek a odpoledne už by mělo být jenom oblačno bez deště. Teploty dneska mezi 18 až 22 stupni Celsia.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: A zase ten Děčín. Stejně tak jako před hodinou, i teď vás upozorním na nehodu, která se stala tam, a to v ulici Pohraniční. Srazily se tam dvě osobní auta a komplikují tam průjezd. Tak bacha na to.
16: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
13: Rock Radio. Elektrický oběd.
14: Máme tady elektrický oběd, to znamená, že 3 minuty po 11. hodině se můžete nacpat nějakou svojí oblíbenou muzikou. Pokud to bude v našich možnostech, tak vám ji rádi zahrajeme v příštích 60 minutách. Stačí si jenom napsat na náš Messenger, na Facebooku anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. A váš šéf kuchař Kamil Dráb, který je vám k dispozici, vám určitě to vaše menu sestaví dle přání. Tak uvidíme, jak se nám to povede dneska, kolik těch přání zvládneme, určitě na začátek první a otvírák vždy ode mě. Dneska si dáme Ozzyho Osbourna, na toho mám chuť já. No a pak uvidíme, jak to namícháte vy, takže dobrou chuť k tomu, co si objednáte na Rock Rádiu.

Dnešní elektrický oběd jsme rozjeli s Ozzy Osbornem a jdeme na vaše první přání. Ahoj Kamile, mohl by si mi zahrát 4 slunce od Vypsaný Fixy pro lepší náladu všem, aby nám to domů z práce už rychle uteklo. Děkuji případně Petr. Tak děkuji případně, hele, nemusíš případně děkovat, já ti to rád zahraju. Vypsaná Fixa a 4 slunce, pěkně na pohodu v elektrickém obědě.

Dali jsme si Papa Roach na Rock Rádiu. Renata si o ně napsala. Já jenom připomenu, že tuhle tu kapelu letos můžete vidět naživo, a to v Praze, kam dorazí někdy na podzim. Teď úplně přesně nevím, kdy to bude, jestli v listopadu nebo v říjnu. Každopádně si je můžete dát živě, tak si to vygooglujte, a jestli se vám tahle muzika líbila, tak si dejte i naživo. Možnost máte ještě do konce roku. Teď pojďme na další přání, a to bude od Davida, který napsal, že by chtěl nechat zahrát pro svoji manželku Moničku něco k narozeninám, k včerejším narozeninám, tak popřejeme z Rock Rádia všechno nejlepší. Samozřejmě David přeje, ten už určitě popřál i doma, takže i my za Rock Rádio, i já osobně přeju všechno nejlepší k narozeninám manželům Davidovi a Monice, kterým jsem to odsvědčil. No a posílám nějakou, řekněme, zamilovanou, takovou, řekněme, oduševnělou píseň, a to je Pro tvoji vůni od Prota. Tak tady to je a všechno nejlepší.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

Dali jsme si Genesis na Rock Radio a tuhletu muziku, tuhletu píseň zařídila Bára. Další vzkaz je od Davea, který napsal, že by chtěl nechat zahrát něco staršího od Titanicu a píše tady, že to nechá na mě, tak já vyberu píseň, kterou mám strašně rád, je z alba Abel, tedy rok 1990, druhá deska Titanicu. Je potřeba si tuhletu kapelu, která nikdy pořádně za mě nebyla doceněna tak, jak by si zasloužila. Ale tak byly tam i různý peripetie, jak vztahový, tak i žánrový, takže ono vždycky, když se nabourá nějakým způsobem ta souvislá kariéra kapely, tak se to pak těžko nahazuje zpátky. Nicméně, abych to teď nezakecal, tak si dáme baladu, která se jmenuje Stále tě chci, jak jsem říkal, z desky Abel, rok 1990, a napsal si o to Dave. Tak Dave, tady máš Titanic.

Tak, tohle byly Red Hot Chili Peppers a na přání je chtěl slyšet Radek. Já už tady koukám na další zkaz, píše Hanka, která by chtěla slyšet Architekty a píše pro tebe a všechny rockery, ať to v práci utíká. Díky. Tak Hanko, tady to máš.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

Tak tohle byly Halloweeni na Rock Rádiu. Krásná balada, kterou momentálně zpívají jak Andy Deris, tak Michael Kiske společně, což je naprosto fenomenální zážitek a my jsme si ho připomněli, i když teďkon ve formě z roku 1996, jen v podobě hlasu Andyho Derise, a to díky Lubošovi. Já tady mám další vzkaz, píše Pavel, že bych chtěl nechat zahrát cokoliv od švédských Ghost všem, kdo je mají rádi, což připomínám, že všichni, co je máte rádi, tak si je můžete vychutnat i živě, a to v rámci Explosive Summerfestu 2026, protože Ghost jsou tam jako novinka, jsou tam úplně poprvý a vychutnáte si je v sobotu. Nechci kecat, ale mám takový pocit, že od 16 hodin. Konec konců vy si to na našem webu rockovyradio.cz můžete zjistit. No ale teď si pojďme Ghost dát.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio!
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké poledne přeje David Račák. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Řekl to předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom sněmovna jednala dříve než o změně financování České televize a Českého rozhlasu. České týmy v americkém fotbalu nebudou kvůli účasti Ruska startovat na zářijovém mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Předseda českého amerického fotbalu Radim Kroulík uvedl, že Mezinárodní federace o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala. No a české volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude oblačno, zataženo, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
11: Na D11 na 58 km na trase Jaroměř Praha je porouchaný nákladní vozidlo, je překážka na vozovce, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
11: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokovej voraz s Danem. Mně se vždycky líbí, když se tady střídáme s Kamilem, škoda, že to tady nemůžeme vždycky pustit na live. My se vždycky bavíme tady o té hudbě a se Kamila ptám na hodně věcí. On je taková moje chodící Wikipedie. Vždycky, co nevím, tak Kamil to ví a je to vždycky super a doplním se takový ty znalosti, pobavíme se o té hudbě, je to skvělý. A já vám pustím nějakou hudbu, protože kvůli tomu tady jsme, tak nás čeká třeba Linkin Park, Aerosmith, Sabatoni.

0: To byl alkohol a spalovač chlastu. A já u toho agroroku zůstanu, protože alkohol jezdili naše rokyny a s něma jezdili i kluci z traktorů, který slaví 25 let na scéně. Oni vydali 8. května, vydali 5x5 song, k tomu vydali i limitovaný merch. A jezdili všechny ty rokyny a teď to bude do finále. 19. září bude poslední koncert na delší dobu prej. Uvidíme, jak dlouho bude ta pauza a slibuju, že tam bude skvělý zvuk, skvělý vizuály a hlavně skvělá atmosféra. Takže si to zapište 19. září v Hořicích, budou kluci z traktorů, který s váma zakončí tenhle těch 25 let oslav a vy buďte u toho. Takže si to hlídejte, ale my si to zapište do kalendáře. A já vám pustím další českou hudbu, bude to třeba Panoptiko a pak si pustím třeba Green Day anebo Toutou.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
10: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: to byli Green Day a Peacemaker. A já bych vás chtěl pozvat na Rock Radio Stage, protože když tam mrknete na tyhle ty stránky, tak my tam rozdáváme lístky na Rockin do Hlinska a bude to v areálu pivovaru Richtář. Kdo máte rádi pivo Richtáře, tak si přijdete na svý, protože budete přímo u zdroje. A my to rozdáváme dneska do 13.00, kde vybereme 5 lidí, kteří dostanou po 2 lístkách. A stačí, abyste na Rock Radio Stage našli ten příspěvek, ten Rockin Hlinsko, tam označili kámoše a proč byste ho sebou vzali a my někoho ještě dát sledovat, teda sledovat Rock Radio Stage, aby to bylo kompletní. A my vás 5 vybereme dneska ve 3, tedy stanou po 2 lístkách a můžete se těšit na Traktory, Trantenberg, Alkohol, Kokot Minute, Koblížky a nebo Lady Kate a bude tam celý náš tým, který vás tímhletím festiákem bude provázet, takže máte se na co těšit. Takže na to mrkněte, lístky zadara, ať máte plán na sobotu. A já vám pustím další hudbu a nás čeká Daniel Landa anebo Midnight Oil.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

krouží, to se hned pozná, kdo je tu šéf. Prodám ti, gringo, to, po čem jen toužíš, tekilu, děvky, kvéry i krev. A když nemáš prachy, tak si šetři na rok.

0: Městě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez tmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez tmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Sněmovna bude hlasovat o prezidentovu vetu sporné novely k veřejným rozpočtům dnes po 13.30. Pevný čas pro hlasování prosadil v úvodu jednacího dne vládní tábor k nelibosti opozice. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá argumentovala tím, že poslanci se předloze věnovali dlouho. Úterní počasí přineslo do Česka výrazné teplotní rozdíly. Zatímco v nejteplejších oblastech vystoupaly teploty nad 26 stupňů, na deštivém severovýchodě republiky místy nepřekonali ani 13 stupňů Celsia. Chladné počasí tam přineslo 7 rekordů nejnižšího denního maxima pro 25. srpen. No a tenistka Nikola Bartůňková postoupila na turnaji v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze 4. stovky žebříčku En Shuo Liang z Tchajvanu zdolala po obratu ve 3 setech. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže v Mexiku i Daria Vidmanová.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude oblačno, zataženo, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Na silnici 17 u obce Podhořany, Uronová, okres Chrudim, je uzavřená vozovka v obou směrech, vyprošťuje se tam havarovaný nákladní automobil, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
12: Rokovej voraz.
13: Tak, rokeři, máme 13 hodin a jsme první hodince rokovýho vorazu. A já nevím, jestli jste někdo viděli film Leoš Vološe Marešoj, tak on tam vykládá, že vždycky, když šel s nějakou ženskou nebo tohle, kdysi jako z mládí samozřejmě, aby jsme tady nevznikli nějaký pomluvy nebo drby, že se pouštěla vždycky nějaká dlouhá písnička, když dělal ještě jako DJ. Že to vždycky většinou bývávaly jako ty dlouhý, třeba Gáni, November Rain. Jo, takže tady v rádiu se vždycky používá, když se člověk potřebuje odskočit, tak si pustí dlouhou písničku a pustí tam November Rain a má skoro 8 minut, aby měl čas. A já vám pustím nějakou hudbu a čekají nás Gáni, November Rain, Seven a nebo Lordi.

0: to byly skvělý hymn. A já už za chvilku mám připravený Pearl Jam Jeremy, takovou smutnou písničku, já mám Radio Vedra. On vlastně byl velký kamarád Glena Hansarda, hrál mu na pohřbu s Marketou Jeglovou, tam zpívali i pak sám Eddie. Je to skvělý zpěvák, ten text je smutný. A já vám řeknu proč, protože ráno mě přišla taková smutná SMS-ka, můj bývalý kolega, se kterým jsem pracoval 2 roky, tak podlehl těžký nemoci a ráno umřel. Takže bych tu písničku chtěl zahrát pro něj, pro Ivana, lidi, co mě znají a znají lidi okolo, tak vědějí, o koho jde, já to tady nebudu zmiňovat. Je to pro celou jeho rodinu, chudák měl fakt jako těžkou nemoc, takže s tím dlouho bojoval a to je pro tebe, Ivane. Takže tam nahoru, Pearl Jam, Jeremy.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč. 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: 30 let tančícího domu.
11: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
10: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
11: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
10: Více informací na stránkách www.td30.cz.
12: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
13: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: šaty koprový.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: to byly POD a Breaking, skvělá pecka, 2 roky stará. A já vás chci pozvat na tenhle ten víkend, protože my budeme mít Summer Explosive Summer Fest u nás na rádiu, takže napište si to do kalendáře, to víte, že to je od pátku až do neděle, kde budou úplný živáky u nás na rádiu a čekají vás Gáni, Nickelback, Harley, Komunál, Green Day, nebo třeba Aleš Brichta, Kiss, Tři sestry, a spousta dalších. Na každý den to máte vypsaný, co se bude hrát, tak si můžete vybrat, koho máte rádi, koho si chcete poslechnout. A třeba někdo se nedostane ven, tak aspoň ten festiák si udělá doma, takže si k tomu kupte dobrý alkohol, udějte si dobrý jídlo a udějte si pohodu této hudby. Tohle to všechno vás čeká u nás na Rockovém rádiu a můžete se na to těšit. Jo, je tady spousta jako hudby, co bych si vybral já, ale právě jen tam Olympiky, a k tomu bych se ještě vrátil. Já právě na Olympiky v sobotu jedu, protože jsem si domluvil lístek, samozřejmě já to mám rád, tohle vždycky se mrknout na nějaký ten koncert, co jsem ještě neviděl, tak jsem na to zvědavej, snad to bude super. Takže.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: úspěšnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rokový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Inidek přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
4: Hezké odpoledne přeje David Račák. Zadlužení obyvatel Česka letos v prvním pololetí vzrostlo meziročně o 16% na 4,4 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o desetinu na 37 miliard korun. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. Více než třetina zaměstnavatelů v Británii za uplynulý rok snížila počet pracovních míst na vstupní úrovni, která jsou určena mladším pracovníkům. Důvodem je mimo jiné širší využívání umělé inteligence a dalších forem automatizace. Ukázaly to výsledky průzkumu. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal brzy po letošním draftu NHL, během nějž si ho ze 54. místa vybral Pittsburgh, s Penguins tříletou nováčkovskou smlouvu, s vědomím, že nadcházející sezónu odehraje v Liberci. Během září ale ještě dostane šanci zabojovat v kempu o první tým. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rock Radio, počasí.
6: Dnes bude oblačné, zataženo, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
6: Na D10 mezi 27. až 28. kilometrem na trase Praha Turnov je porouchaný nákladní vozidlo, je tam překážka na vozovce a pro zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
6: Tak, rockeři, máme 3 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho obrazu. Čas je neúprostnej, takže jdeme na hudbu, ať to tady nezdržujeme. A já vám pustím Judas Priest, Arakain, anebo Pop Evil.
5: Rock Radio.

0: Let within temptation, what have you done? A já jsem říkal, že dneska rozdáváme lístky na Rockin do Hlinská, do pivovaru Richtář, a bude to v sobotu 29. Takže kdo byste neměli žádný plán, tak mrkněte na Rock Radio Stage, dejte tam sledování, najdete tam příspěvek o tomhletom Rockinu, myslím, je to tam s klukama Strautenberg, takže to rozkliknete, označíte, koho byste vzali, proč byste ho vzali, a my dneska ve 3 hodiny 5 z vás vyberem, který dostanou po 2 lístkách, takže to bude 10 lístků, ale jenom pro 5 z vás. Ať nejdete sami, ať se nám tam nestratíte. A já vám. Budou tam Traktoři, Trautenberg, Alkohol, Cocotte Minute, Koblížci, anebo Lady Kate. Takže mrkněte na to, do 3 hodin máte čas, jestli chcete udělat na poslední prázdninový víkend skvělej plán a mrknout se do pivovaru, kde budete přímo u zdroje Richtáře, kdo máte rádi, tak určitě si přijete na svoje. A já vám pustím další údu, protože jsme v poslední 40-minutovce rokovýho orazu a čeká na Journey, Muse, anebo Komunál pod maskou klauna.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna.
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
15: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
16: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
17: Motokeci Marcela Herbolta.
18: Člověk to vlastně poslouchá, kam přijede, zvláště starší generace si skoro všude stěžuje, že na závodech už to není, co to bývalo, že se jezdci navzájem moc nekamarádí, že je tam jen nevraživost a vůbec, že to dřív bývalo lepší. Tak přátelé, věřte tomu, že to bylo úplně stejné, jako je to teď. Alespoň to tvrdí jeden z nejlepších jezdců MotoGP současnosti, Pedro Acosta. Ten prohlásil, že v pedoku nemá vůbec žádné skutečné přátele. Ano, kamarádi mezi jezdci jsou, ale že to není žádné velké přátelství. A hned vysvětluje proč. Jak prý můžete být přítelem někoho, kdo se vám snaží sebrat to, o co jde v motosportu především. Výhru, slávu a ano, i peníze a třeba zájem opačného pohlaví. Pedro k tomu dodal, že na přítele byste prostě nebyli schopni vystrčit pomyslné lokty, že přátelství je v pedoku vlastně nesmysl a zároveň ukázal, že to není nic nového. Jako příklad si vzal vztahy, jaké panovaly mezi Rossim a Lorenzem nebo Seté Gibernauem a třeba takový McDuhan, ten se prý nemusel s nikým. A proto také byli výše jmenovaní tak dobří. Prostě motosport je na té nejvyšší úrovni sportem silných individualit a jen jeden může být nejlepší a prý je to podle Acosty přesně to, co motosport potřebuje. Ne úsměvy pro kamery, ale ostré lokty na trati. Takže až příště někde uslyšíte, že tehdy a tehdy to bylo lepší, tak vězte, že to je jen počínající skleróza.
17: Rock Radio. Motokeci.

2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: A to byly Journey, I Don't Stop Believin'. Jedna z nejpoužívanějších písniček, veď Peťo, v takových těch soutěžích pěveckých a různých talentových.
1: Je to tak, hlavně prostě je to nádherná věc. Je, tyjo, je. Skoro už přes 40 let stará, ty bláho, ale furt to horce šlape

0: úplně neskutečným způsobem.
1: Ona i myslím byla hodně proslavila i ten seriál Glee, se to jmenovalo, takovej ten pěvecký seriál. No,
0: vím, že ten seriál existuje, ale nevím, jestli zrovna tuhle tu prostě.
1: Já myslím, že tam měli tuhle tu písničku, že tam dost jako zpívali ty sbory.
0: Když tak nám to můžou posluchači klidně napsat, odkud jí znají právě oni.
1: Já jsem nepamatuju, ono už to je dlouho, tak ono to bylo v roce 2009, ten seriál nějak, myslím si. No, jasně.
0: Já jsem na to nikdy nekoukal.
1: Ale takže... já jsem viděl první dvě, tři série, no tak jako takový.
0: Jasně. A taky si pak tancoval doma a zpíval.
1: Samozřejmě, tak.
0: No tak.
1: Já jediný tady zpívat neumím ze všech, které jsem. Všichni mě zpívat, nebo něco mě hrát a jediný na nic. Samozřejmě. Bůra na břicho jenom.
0: No, to by docela šlo, docela dobrý berkus.
1: Se nenajím, ono to bude hezky dunětaj.
0: No, jasně, přesně tak.
1: Super, tak já se s vámi budu pomalu loučit, protože to přibírají kluci tady po mně. Začíná s klukama rokový odpoledne. Já vám ještě pustím nějakou hudbu YouTube, Pavlo Kaplano, Kapitánovou, Pain, anebo Twisted Sister. Tohle byl Rokový vraz s Danem, mějte se hezky a čau.
2: Zavřete oči, kteří vědí nic. Zavřete oči. Odchází. Čekám.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Kdo staví?

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Chmeláři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Na vině je počasí, hlavně horko a sucho. Chmel bude mít nižší i obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Uvedl to Svaz pěstitelů chmele. Vliv na letošní úrodu mají především právě dlouhotrvající sucho, nedostatek vláhy a horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Česku. Koncem letních prázdnin začínají zase platit běžné jízdní řády. Třeba v Praze a ve Středočeském kraji začnou platit od nadcházejícího víkendu, kdy se posílí nedělní spoje metra a autobusů. Školní linky a spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou v úterý 1. září. Darování krve může mít nově i konkrétní zpětnou vazbu. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMSku ve chvíli, kdy jejich krev vydá k použití pro pacienta. Pokračuje mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
8: My jsme ty SMSky začali posílat, protože jsme chtěli dárcům poděkovat. Nepočítám tedy to, že za to dostanou nějaké občerstvení a stravenku a samozřejmě dobrý pocit, ale aby ten dobrý pocit byl úplný, tak je určitě fajn, když ví, že právě jejich krev v tuto chvíli pomáhá.
7: SMSka přijde člověku během dne mezi 7 ráno a 7 večer. Za vznikem největšího požáru v historii Belgie mohla stát lidská nedbalost. První zjištění naznačují, že ho mohlo způsobit použití zemědělské techniky. Oheň v oblasti Národního parku na východě země zničil 3000 hektarů porostu. Ohniska navíc stále doutnají, takže hasiči s požárem dál bojují. Tolik zprávy, pěkný den.
9: Rock Radio, počasí.
10: Vypadá to, že přehánky se nás dneska týkají hlavně na severu Čech a taky možná něco málo na jihu Čech, ale opravdu čistě jen ojediněle. S přibývajícími hodinami už to bude úplně upadat. Co se týká teplot, tak dneska máme venku kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 13. Zítra by mělo být polojasno po celé České republice, akorát na Moravě téměř až jasno a teploty kolem 27.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Dejte si pozor na silnici 11 v Hradci. Přímo na kruhovém objezdu se srazil náklaďák s osobákem, je tam momentálně tyka kyvadlovka. Na silnici 19 u Sebranic vyletěl osobák ven z cesty přímo do příkopu. Je tam momentálně únik paliva, na místě jsou i hasiči, i záchranka. Na silnici 13 na 7. kilometru směrem na Vary jsou sobě dva osobáky a ještě jednu nehodu mám hlášenou z D1 na 99. kilometru směrem na Prahu. Jsou tam v sobě dvě dodávky, můžete očekávat kolony.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
9: Rock Radio. Rockový odpoledne.
10: Tak jo, kamarádi, rokový odpoledne právě teďka začíná 15 hodin a 2 minuty k tomu. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou, s Petrem. Kuba dneska zpívá, takže tady s náma bohužel nebude a budeme tady jenom my spolu. Budeme mít ale rokový odpoledne, tak jak ho znáte, akorát teda bohužel bez těch lístků. No, co se dá dělat? Příští týden už to snad bude lepší. Teďka už se ale pojďme rovnou vrhnout na tu muziku. Teď proto jsme taky všichni tady, ne? Čeká nás R.E.M., taky Rammstein z jejich Ausländer nebo Foo Fighters, ale teďka už doka rozjíždí polet. To jo.

0: R.E.M. a Everybody Hurts právě teďka končí na Rock Rádiu v 15 hodin, 18 minut. A já mám na vás samozřejmě zase nějakou otázku. Protože normálně tady tou dobou rozdáváme lístky, ale bohužel teďka tady ten týden pro vás žádný lístky nemáme. Ale stejně se vás chci zeptat, abyste mi to napsali na Facebook, jak přežíváte teďka konec léta. Jestli už se balíte, jestli už se chystáte zpátky prostě domů, z chalupy třeba. A nebo jestli se připravujete na to, co se bude dít tady na Rock Rádiu o víkendu, o čemž budu mluvit za chvilku. Ale každopádně dejte mi vidět, co dneska děláte, nebo jestli si ještě užíváte ty poslední doušky toho léta a ještě čerpáte, zležíte na zahrádce. Prostě mi dejte vidět, jak se dneska máte a co zrovna děláte, mě to klasicky zajímá. Já vám z na oplátku pustím další muziku, Airborne, taky Alice Cooper, anebo Tublatanka, tohle vás čeká už za chvilku.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotech metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Když do 3 počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Brian Adams a jeho One Night Love Affair nám právě teďka končí na Rock Rádiu 15:37 a já mám pro vás zase jeden tip a tentokrát na tady ten víkend. Už za 2 dny totiž tady na Rock Rádiu začíná Explosive Summerfest. Co to znamená? Znamená to to, že bude obrovský festák našlapaný těma největšíma kapelama a právě u vás doma. Nebo v garáži, nebo v autě, nebo kdekoliv, kdy jinde si to budete chtít zrovna pustit. Od pátečních 15:00 až do nedělní půlnoci pojede jeden živák za druhým. Hele, kapely jako Kabáti, AC/DC, Traktoři, Olympic, Škvoři, Dan Landa, vidím Nickelback, Green Day, Trautenberg, no prostě

0: je šílený nástřel. Jestli chcete podívat na celý ten lineup, tak se mrkněte na naše stránky rokovýradio.cz, kde to když tak všechno najdete. Teďka už se hledáme další muziku, co vy na to čekají vás Akcepti, taky Beast in Black, anebo Iné kafe, ať se na ten víkend trošičku připravíte.
1: Mami, já mám řidičák!
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
9: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rokový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
0: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
0: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
0: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz. Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio!
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Učitelů je v Česku nedostatek. Řada škol je proto hledá a pomáhá jim v tom i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, třeba podle kraje, typu školy anebo specializace. Pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
10: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
9: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřských škol a na první stupně základek. Řidič, který s 5 dětmi boural u Doubravníku na Brněnsku, byl opilý. Potvrdila to dechová zkouška. Dopoledne s autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Nehodu jedno z dětí nepřežilo, další 4 jsou zraněné a 2 z toho vážně. Všechny jsou hospitalizované. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec končí v čele státního dopravce. Dneska odstoupil a ve funkci ke konci srpna končí. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na rezortu dopravy Lenka Hamplová. V pátek nad ránem bychom měli obrátit zrak na nebe. V případě bezoblačného počasí totiž bude možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale uvidí lidé na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Tolik zprávy. Hezký den.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Co se týče dešťů, tak máme momentálně přehánky velice ojedinělé, hlavně v severní části republiky a taky něco málo na Šumavě, ale opravdu jen ojediněle. Co se týče teplot, tak máme momentálně kolem 21 stupňů venku, večer nám to padne na 13. Zítra bude polojasno po celé České republice, akorát na západě si dejte pozor na poměrně silný vítr, hlavně ve Varech. Teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů a večer to padne asi na 13.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Dejte si pozor na Vítězném náměstí v Praze, přímo na Kulaťáku. Je tam v sobě náklaďák s osobákem a tvoří se tam docela dost velký kolony. Na exitu Pražského okruhu směrem na Strakonickou do centra havaroval náklaďák. Opět tam můžete očekávat nějaký zdržení. Na silnici 38 u Čistý u Mladý Moleslavy je ocelový lano na vozovce. Prosím vás, dejte si na to pozor a radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jedete na D1 směrem na Brno, tak na 47. kilometru byla nehoda, která už je ale odklizená, takže už tam bude konečně průjezdný, takže už ani nemusíte sjíždět.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
11: 16 hodina, téměř 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhé hodinky. Kuba tady se mnou dneska bohužel není, jsem tady s váma jenom já, ale hold se nedá nic dělat, já doufám, že vám budu stačit. Muziku vám budu pouštět úplně stejně, jako by pouštěl Kuba, slibuju, tak se na ní pojďme rovnou vrhnout. Ne, čeká nás Def Leppard, taky přijdou Offspring s jejich Spare Me the Details, Race Against the Machine přijdou s jejich Killing in the Name of, a teďka si dáme horký, že ty věš, že se chovám tak, jako se chovám. Jedem.

0: Def Leppard a jejich pecka Photograph právě teďka končí na Rock Radio 16 hodin a 20 minut. A já mám pro vás docela dost zajímavou zprávu. Čtu tady akorát jeden článek, že 9. září se bude dít docela dost zajímavý vystoupení. Bude se totiž hrát fotbal v Seattlu a v poločase zahraje kapela Soundgarden, která už hodně dlouho společně takhle nevystoupila. Vlastně asi od smrti Chrisa Cornella už možná dokonce nevystupovali. Každopádně zaspívá s nima zpěvačka Taylor Momsen, kterou můžete znát z kapely Pretty Reckless, kterou tady na Rock Radio docela dost často hrajeme, která byla i dost velkou jako blízkou kamarádkou Chrise. Dokonce si představte, že když se stal ten osudový poslední koncert Chrise, po kterým on si bohužel vzal život, tak ona na tom koncertě s Pretty Reckless byla jako předskokaní právě Soundgarden. A dokonce se pak s ním ještě chtěla potkat, rozloučit, takovýhle obejmou, tohleto, blablabla. No akorát, že bohužel už se to prostě nemohlo stát. Ona dokonce pak z toho Taylor asi 2 měsíce nekoncertovala, ale přes toho byla úplně v háji. Každopádně to si myslím, že je docela dost pochopitelný. Každopádně teďka právě 9. září v Seattlu vystoupí opět ze Soundgarden, takže si myslím, že by z toho mohly být docela dost zajímavý videa a i pro nás docela dost zajímavá muzika a takový připomenutí těch starých fajnových časů, kdy ještě Soundgarden vystupovali. Každopádně teďka už se ale přesuneme dál. Tady na Rock Radio čeká nás Scott Stapp, taky Harley, anebo Meredith Brooks a její Bitch.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Pna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Scott Stapp a pecka What I Deserve nám právě teďka dojela na Rock Rádiu v 16 hodin 38 minut a chtěl bych si připomenout jednu takovou věc, ono už je to něco málo přes týden, co nás opustil Frank Beard, což byl bubeník ZZ Top, velice prostě známý bubeník a ještě známější kapela Core tady na Rock Rádiu. No a představte si, že už pár dní potom jeho úmrtí už ZZ Top vystupovali s novým bubeníkem. Nový bubeník je teďka Michael Monahan, který, já jsem to zase nepřečet správně, Monahan se jmenuje a vlastně to byl, on to byl technik a blízký kamarád Franka Bearda, který ho i dost často zaskakoval a dokonce si představte, že když ještě Frank pořád hrál, tak už jako cítil, že má nějaký prostě zdravotní problémy a že už mu úplně tolika nefungují nohy, takže vlastně oni pak pár koncertů odehráli tak, že na kopák hrál právě ten Michael a Frank hrál na všechno ostatní, protože už prostě nohy tolika nefungovaly, takže

0: prostě to takhle kombinovali a vždycky, když měl nějaký zdravotní problémy Frank, tak Michael ho právě zaskakoval. A teďka je tu teda novej bubeník ZZ Top. Je to samozřejmě smutný, ale díky bohu, že ZZ Top pořád pokračujou. Bylo by to tady bez nich takový smutný, to se asi všichni shodneme. Ten koncert odehráli právě v Austinu v Texasu, což bylo asi nejoblíbenější, nejpříjemnější, nejbližší město právě Franka Bearda. Tak ho chtěli poctít tím, že alespoň tady ten koncert odehrajou. Takže doufáme, že samozřejmě budou hrát dál a ještě doufáme, že jich dočkáme i třeba tady v České republice. Teďka už si ale tady na Rock Rádiu dáme Kabáty, taky Strac, anebo Metaliku, tak vydržte.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zdravotníky, hasiče, učitele, úředníky nebo uklízečky čeká změna platů. Odbory veřejného sektoru souhlasí s vládním návrhem na úpravu tarifních tabulek. Předáci se na tom shodli na jednání s ministrem práce Juchelkou. Nejnižší tarif by měl nově začínat na úrovni minimální mzdy. Ta má v příštím roce činit 24 900. Začátek nového školního roku se blíží a rodiče chystají peněženky. Domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do lavic 2 až 6 tisíc korun. Z běžné výplaty je dokáže pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si kvůli tomu odkládají peníze předem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Znojmo připravuje nový systém parkování. Pracuje na něm téměř 2 roky a chce jim hlavně zpřehlednit pravidla a usnadnit parkování. Návrh zatím není definitivní. Už zítra se ale představí veřejnosti. Pokračuje mluvčí města Petra Šůlová.
2: Má vyhlíšovat různé potřeby. Místním obyvatelům má dlouhodobé elektronické oprávnění zvýšit šanci zaparkovat v přiměřeném okolí bydliště. Krátkodobým návštěvníkům mají zůstat dostupná místa u obchodu, služeb, úřadů a dalších cílů.
1: Delší a celodenní stání má být naopak směrováno na záchytná parkoviště. Prince Harry se s rodinou vrátil do Velké Británie, a to po 6 letech, které strávili ve Spojených státech. Informovala o tom britská média, včetně BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Přehánky se nám dneska objeví maximálně tak na Šumavě anebo na úplném severu Moravy, ale velice ojediněle, jinak by nikde dneska pršet nemělo a nebude tomu tak ani přes noc. Co se týče teplot, tak dneska máme venku kolem 21 stupňů a večer to padne na 13. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, akorát na Karlovarsku si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů a večer to padne asi na 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Teď se ještě pojďme podívat na situaci na silnicích. V ulici Veslařská v Brně se srazily 2 osobáky. Pozor na to, v ulici Evropská v Praze, tak tam se srazil osobák s autobusem. Radši se tomu místu té nehody úplně vyhněte, protože se tam pohybuje docela dost lidí. V ulici Široká v Liberci jsou v sobě 2 osobáky, díky bohu ale bez ranění. A ještě jednu nehodu mám taky z Pražského okruhu na 19. kilometru směrem na Modletice. Jsou tam v sobě 2 osobáky a touhletou hodinou už tam rozhodně bude kolona.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí 3. hodinky. Máme před sebou ještě celou hodinu plnou muziky, ale taky máme před sebou svátek o 5. Dneska totiž slaví Luděk, takže všem Luďkům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. Doufám, že si ho užijete a tím pádem, Luďkové, bude tady ta další muzika právě pro vás. Čekají vás Red Hoti, taky Láďa Křížek, přijde Ozzy Osbourne z jeho Mama I'm Coming Home, ale teďka už prvnou slyšíte tady ten nářez, tady ty našlapaný kytary. Tady ty našlapaný bicí, pecka z mlýho roku od Architects s názvem Landmines. Jedem!

0: Red Hoti a jejich Californication nám právě teďka dohráli na Rock Rádiu a my se posuneme dál. Ještě předtím ale tady čtu jeden docela zajímavý článek. Fanoušci kapely Nightwish můžou teďka docela dost začít slavit, protože to docela vypadá, že Nightwish asi připravuje nový album. Oni vydali poslední album v roce 24 s názvem Yesterwinde a teďka vlastně už to vypadá, že připravují další, protože Thomas, který je vlastně řekněme lídrem té kapely, tak už prej říkal tady v jednom rozhovoru, že už má připravených dalších 6 písniček a možná to vypadá, že příští rok by mohli vlítnout do studia, ale určitě prej nevlítnou ještě na turné, protože se toho ještě trošičku bojej, že prej se jako nechtějí vyhořet. Hlavně tady ty obavy má Floor Jensen, jejich zpěvačka, takže se určitě ještě jako na koncertní pódia vracet úplně nebudou, ale vypadá to, že nalítnou do studia a tím pádem nám připraví něco nového, takže se rozhodně máme na co těšit. Na co se teďka ale můžete těšit vy, tak to vám prozradím hnedka teď, čeká vás Rainbow, taky Theory of a Dead Man, anebo Trautenberci a jejich Potužník senior.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

ACDC a jejich Ballbreaker právě teďka dojeli na Rock Rádiu. No a už to bohužel znamená pomalu, ale jistě konec rokovýho odpoledne. Takže já už se tady s váma pomalu rozloučím. Zítra se ale samozřejmě zase uslyšíme od 3 do 6, jako vždycky. Za chvilku už tady po mně převezme kapitán, takže vy už mu můžete pomalu začít psát buď na mail nebo na Facebook a za pár minut klidně už i volat na naší slušnou linku 725 844 424, protože další 2 hodiny už jsou jenom ve vaší režii. Cokoliv, co budete chtít zahrát, tak kapitán vám zahraje. Takže si rozhodně rozmyslete něco tady na ten poslední letní čtvrtek, by se tak dalo říct. A uslyšíme se samozřejmě, teda ona je vlastně středa, co? No vidíte, jaká už jsem zblblej. Takže beru zpět poslední letní středu a uslyšíme se tady zítra poslední letní čtvrtek. Mějte se, čus!

0: jednoduchý, s náma máte klid. PBA, to je monolit. PBA, s náma máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vše pro bagr, CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr, CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: 30 let tančícího domu.
7: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
7: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
8: Více informací na stránkách www.td30.cz.
9: Rock Radio, co se děje?
10: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovec. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
11: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu.
4: Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
6: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
7: pak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Úřad práce hlásí ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
11: Pracovníci úřadu práce budou mít databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
10: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Republiku včera rozdělilo počasí. Zatímco v nejteplejších oblastech rtuť šplhala nad 26, na severovýchodě Česka, kde bylo deštivo, teploty nepřekonaly ani 13 stupňů. Počasí tak přineslo hned 7 chladných rekordů pro 25. srpen. Ačkoliv vypadalo, že letos si z lesa neodneseme ani prašivku, nakonec možná situace nebude tak tragická. Pomohly srážky v posledních dnech. Houbaři ale musí být trpěliví a ještě chvíli počkat. Případný efekt srážek lze podle mykologů čekat za týden až 10 dní. A záležet bude na tom, jaké teploty do té doby budou. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu se vyžádaly už nejméně 95 obětí. Úřady zároveň evidují 384 pohřešovaných cestovatelů, z nich téměř 300 jsou cizinci. Češi mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný, počet obětí může dál stoupat. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
12: Rock Radio, počasí.
13: Tak děkujeme, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat tedy na počasí, jak Jingle napověděl. Český hydrometeorologický ústav na zítřek předpovídá, že máme čekat většinou polojasno večer, od jeho západu oblačnost částečné přibývání oblačnosti, od jeho západu večer, no a ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty na 29, no a v 1000 metrech na horách okolo 20 stupňů Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Podíváme se do ulice Pionýrů ve Frýdku Místku, tam osobní auto srazilo cyklistu, probíhají tam záchranné práce, pozor na to, a na silnici Opavská u Bruntálu nehoda dvou osobních aut, projíždějte určitě opatrně. Buďte opatrní a trpěliví a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
13: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a je tu konečně středa a jeho tam třeba. Jinak je taky 26. svátek má dneska Luděk, takže všem Luďkům vše nej. No a my se pustíme do našeho středečního speciálu, kdy mají přednost samozřejmě zamilovaní, nebo zkrátka lidé, kteří si na sebe našli konečně čas. Tak pojďme si udělat takovou předehru před krásným večerem a využijte k tomu tuto krásnou dvouhodinovku. Volejte mi do kapitánský kajuty na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu. No a co si dáme úvodem? Úvodem si dáme Queeny a pecku Radio Gaga, no a během týhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Johoo!

0: Queenie, Radio Gaga, božský Freddie Mercury za náma a před náma na rozjezd, přátelé, Panoptiko. Psal mi Luďa, známý to motokohout ze Znojma, že pro mě a pro všechny posluchače a hlavně pro svoji lásku Soňu proti bolesti, že se ještě tak jako uzdravuje z toho zážitku z Egypta, tak, že bych chtěl nechat zahrát Moulin Rouge. Jinak o Panoptiko jste si psali tady taky mailem, tady Nikola mi psala maila, ahoj, hezký večer, prosím, zahrajte mi něco pěkného od Panoptika, moje dcera Viktorka má dneska 9. narozeniny. Vše nejlepší PS, vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a štěstí přeje mamka, děda Milan, babička Iva, Jesse a Fanny. Tak pro vás, pro všechny hodně štěstí, zdraví jako pec randy navrch, to platí samozřejmě i pro Soničku a tady je Moulin Rouge.
1: Rok na přání. Rock Radio.

u nás doma v Meziříčí. Všem chlapům budu vyprávět,

0: Is it just me? A samozřejmě vtipáci Darkness v našem středečním speciálu roku na přání, který právě teď posloucháte na Rock Radio s vaším kapitánem na vlách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tak co si dáme dál? Co byste říkali na nějaký Judas Priest? Já myslím, že to by sem sedlo krásně. Psal Honza Šifta, zdarec kapitáne, zahraj prosím nějakou pecku z posledního alba Judas Priest. Rob Halford nám navíc včera oslavil krásné 75. narozeniny, bylo by to pro mého taťku, který je zbožňuje, díky moc. Tak opět můžeme Robovi popřát hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch a otvíráme brány do pekel. To je z toho posledního alba Invincible Shield, jak si chtěl, Gates of Hell.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Libomyšli u Berouna za 9 876 750 korun, rodinný dům v Rovensku pod Troskami za 4 900 000, rodinný dům ve Staňkovicích u Kutné Hory za 6 890 000, rodinný dům v Kutné Hoře Karlově za 8 900 000 a byty na KK v Praze za 7 950 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poly.cz.
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Tak to byli počmáraný biznesmeni Kysáci a Shadow and Loud. No a teď budeme zdravit do Lany u Kulatov. A zároveň si dáme krásnou středeční píseň, která by měla být tak nějak jako trošku o lásce, ať je ta láska nižná nebo tvrdá, to už záleží na vás. Každopádně dáme si Věru Špinárovou, o tu si zavolal Víťa, ten už se, jako jak jsem slyšel v telefonu notně, připravuje na středu. Možná bys měl, kámo, trochu zvolnit, aby se to stalo ještě, ale nicméně zdravíme tedy Dolany u Klatov a všem Dolaňákům tam posíláme Meteor lásky.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Žádný spěch, pohodička. Jo, doploužit, odsucnout, tohle byli Europáci, bývalí kudrnáči, taky kluci jedný romantický a new love in town. No a teď si dáme lásku takovou trošku tvrdší. Psal mi Honza Střince, psal zdravím, chtěl bych zahrát, prosím, písničku pro moji snoubenku Teresku, má za sebou těžký den jak v práci, tak i z autoškoly a byla by to písnička od Rammstein, tak je roputa. Předem děkuji a zdraví Honza Střince. Tak v Třinci, slyšíte to dobře, vážní posluchači, tam se to řeší jinak. Když přijde ženská domů unavená, tak Rammstein rovnou.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
12: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
13: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
12: Mají i pořádný stroje?
13: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: Tom Petty nabídl cestu, jak se naučit létat. Já věřím, že chlapi to dneska zvládnou se ženama taky při středě, že se bude létat, bude se plavat, bude se dělat všecko možný. Každopádně, přátelé, máme tu další písně na přání. Roman mi volal, že by si dal Ečka mravence, protože zrovna bojuje s mravencema, tak by se chtěl jako nabudit na ten boj, aby ho vyhrál. Jasně, než se mravenci rozlezou, tak tradiční výzva pro vás, pro všechny, kdo chce ještě dnes na sichr zahrát píseň na přání, tak prosím vás, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky situaci, ve které byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju. VIP píseň na přání hned po 7. hodině. Mravenec.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: No, templáři si dneska jako chlapci s křížema na pláštích radši zavřou oči. Při středě to bude nejlepší a co si dáme úplným závěrem hodiny? Bude to taková opepřená, pěkně ostrá pecka. Karolína Baláková psala: dobrý večer, přeju, poprosil bychom vás o písničku od Avenged Sevenfold, aby nám rychleji utekla cesta domů. Děkuji, Karolína. God damn!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je 7 hodin večer a posloucháte Rok na přání.
1: Rok Radio. Rok je slušná muzika. Rok Radio. Rok na přání.
2: Tak, kolik je hodin, už víme, radši česky, než tady rozjíždět nějaký trapárny, co mi na to, určitě, určitě. Jdeme si dát druhou půli roku na přání, kterou začnou Iron Maiden, Wasted Years, a pak je to opět na vás.

0: Tak to byli poctiví heavy metalový richtáři Iron Maiden a jejich pecka Wasted Years. Přátelé, já jsem tady tak vybíral, co by se dalo zahrát, nedalo zahrát, a tady mě velmi zaujal mail od Míši Karlecový, která svou bohulibou činností, kterou právě teď provádí, by, myslím, lec kterého muže zlákala ke středečnímu dovádění, mě teda určitě, jo, poslechněte si to. Čau, prosím, zahraj mi Dojevan Sovy z Mazutu. Udím krkovičku a bůček. A u toho vzpomínám na staré jevany, kdy jsme tu pařili na chaťáku se Sahulou a Fanánkem a dalšími skvělými lidmi. Díky, Míša. No, tak Míšo, ať se ti to daří, přeju ti krásnou středu. A tady jsou tvoje žádané Sovy v Mazutu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Námořníci, tak to byla přísná píseň od východoněmeckých Umf, Richta und Henka, soudce i kat. Všichni jsou na naší lodi, přátelé. No, tak si dáme něco jemnějšího, dáme si něco středečního. Volal mi sem Radek, že bych chtěl zahrát nějakou pěknou epiku pro nás, pro všechny středečníky, ať už to v rádiu nebo v posluchačstvu, ale hlavně, a to nejvíc, pro lásku Veroniku do Luhačovic. No, Veroniku je slyšet a vidět, že jsi velice milována. Přeji krásnou středu a posílám Senzorium.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tak to byla Nirvana a píseň o látce, bez které se v nových bateriích neobejdete, a to je litium, přátelé. No a posuneme se dál v naší druhý půli roku na přání, kterou právě posloucháte na vašem oblíbeném rockrádiu, a dáme si nějaký krucipisk, o který si napsala vyčerpaná hospodská od Krysy Monika Akinom. Napsala: ahoj kapitáne z posledních sil, zdraví 12. od Krysy. Prosím, zahraj k tanci a poslechu všem, co poslouchají, a strejdovi Pindovi, ať dodržuje rychlosti, nějaké krucipisk by to chtělo, moc děkuji a kinom. Tak já věřím, Mončo, že práce a ani rock'n'roll, to není prdel.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Žila klasická píseň We Didn't Start Fire od Billyho Joela. No a dáme si trochu romantiky, co říkáte? Aspoň tak o to stál Marcel, který by všem středečníkům, ať to dneska jde, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl, chtěl nechat zahrát od kapely Foreigner klasiku I Wanna Know What Love Is. Tak jestli nevíte, co je láska, tak teď se to rozvíte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Life.
1: Opět na příjemnou notu zadrnkal bývalý kudrnáč a vždycky romantik, taky vždycky most, Bon Jovi s peckou It's My Life. No a jdeme pomaličku, ale pomaličku do finále našeho pořadu Rok na přání středečního speciálu. Tady ta písnička se určitě bude hodit pro Evu Pastorovičovou Sečkovou, která napsala Čauky námořníku. Kapitáne, prosím, děkuji. Zahraj mě a mému manželovi a všem, co poslouchají toto skvělé rádio od Trautumberku pana Pilouse za to, že jsme v rekordním čase uklidili dřevo pod střechu a teď si dáváme zasloužené pivko. Díky, Eva. Jasně, tak já vás chválím a hlavně nezapomeňte, po práci legraci.
2: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Vážení přátelé námořníci, už je to zase tady, je tu pomaličku, ale jistě konec našeho dnešního středečního speciálu Roku na přání. Je jasné, že láska kvete v každém věku a taky mezi každým pohlavím. A to je jasným důkazem naše poslední přání, volal mi Mára, že pro svýho kluka, pro svoji velkou lásku Dideona, by chtěl nechat zahrát Hotel California od Eagles. Samozřejmě kucí, tak užijte si dneska středu, ať vám to jde. No a my si dáme tyhle ty satanisty salonního typu s touhletou klasickou písní a jedním z jejich největších hitů ze 76. Hotel California úplným závěrem. Tak přátelé, s touto písní se s váma opět a pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem dvojitě plodný večer a s těmi, co přežijí dnešní středeční krásný čas, se budu zase těšit zítra u našeho roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: 30 let tančícího domu.
3: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
2: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
3: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
2: Více informací na stránkách www.td30.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Člověk to vlastně poslouchá, kam přijede, zvláště starší generace si skoro všude stěžuje, že na závodech už to není, co to bývalo, že se jezdci navzájem moc nekamarádí, že je tam jen nevraživost a vůbec, že to dřív bývalo lepší. Tak přátelé, věřte tomu, že to bylo úplně stejné, jako je to teď. Alespoň to tvrdí jeden z nejlepších jezdců MotoGP současnosti, Pedro Acosta. Ten prohlásil, že v pedoku nemá vůbec žádné skutečné přátele. Ano, kamarádi mezi jezdci jsou, ale že to není žádné velké přátelství. A hned vysvětluje proč. Jak prý můžete být přítelem někoho, kdo se vám snaží sebrat to, o co jde v motosportu především. Výhru, slávu a ano, i peníze a třeba zájem opačného pohlaví. Pedro k tomu dodal, že na přítele byste prostě nebyli schopni vystrčit pomyslné lokty, že přátelství je v pedoku vlastně nesmysl a zároveň ukázal, že to není nic nového. Jako příklad si vzal vztahy, jaké panovaly mezi Rossim a Lorenzem nebo Seté Gibernauem a třeba takový McDuhan, ten se prý nemusel s nikým. A proto také byli výše jmenovaní tak dobří. Prostě motosport je na té nejvyšší úrovni sportu. Silných individualit a jen jeden může být nejlepší a prý je to podle Acosty přesně to, co motosport potřebuje. Ne úsměvy pro kamery, ale ostré lokty na trati. Takže až příště někde uslyšíte, že tehdy a tehdy to bylo lepší, tak vězte, že to je jen počínající skleróza.
1: Rock Radio Motokeci.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Jediný slušný rádio. Rock Rádio.
8: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.
1: Na Instagram.

lives alone.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl předloni, tam trpím prvý mama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dobře, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady samo si fachčí, makat! Tady sa mne hulí akorát z komína!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou